až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. You gotta help me.

osud k nám nie je zlý, keď sa tak nad tým zamyslím.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Říš a víkend s vámi.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing, or is it all just for show?

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

Do I have it in me? I believe it is in there.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na celoplošnou deratizaci, která se uskuteční v Kroměříži. Také, že Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun. No a podíváme se, jaký bytový dům, tedy konkrétně s pečovatelskou službou, bude v Kroměříži zrekonstruován. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži se uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství místních částí a části městské kanalizace. Práce jsou plánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu a mají omezit výskytu přemnožených hlodavců. Deratizace se bude týkat sídlišť, centra měst i dalších lokalit a místních částí. Přesné termíny město ještě zveřejní.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropské dotace.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž chce zrekonstruovat bytový dům číslo 4091 v Nitranské ulici, který je známý tím, že je v něm pečovatelská služba. Po opravě mají být bezbariérové. Dům dostane nové zateplení, okna, dveře i rozvody a obnoví se tak kuchyně i sociální zařízení. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech více podporovat tradiční rukodělnou výrobu a předávání zkušeností mladších generací. Plánuje rozšířit workshopy, vzdělávací programy pro školy i spolupráci muzeí se řemeslníky. Zaměřit se chce také na lepší možnosti prodeje výrobků, prezentaci na trzích a propojení tradiční technik se současným designem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Bezdomky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Rudy Basák, kapely Září. Chtěl bych nově pozdravit všechny posluchače rádia Kroměříž. Jsme velmi rádi, že si naše písně, včetně novinek z připravovaného alba, nyní můžete poslechnout i zde.

0: ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi je Info Express na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadu na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na Rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleň máme všichni rádi a tak k tomu přistoupili i ve strategické průmyslové zóně v Holešově. Tady přibývá zeleně za více než 14 milionů korun. Zlínský kraj zde vysadil téměř 1500 stromů a 1400 keřů. Zakládá přes 6 hektarů travnatých ploch a vybudoval také nový biokoridor pro bezpečný pohyb živočichů. Součástí úprav je zasakovací průleh o rozloze více než 1,5 hektaru, který má zadržovat dešťovou vodu a pomáhá při přívalových srážkách. V zóně zároveň finišuje více než 3 kilometry dlouhá cyklostezka, která ji propojí s Holešovem a má být hotová letos v srpnu. Téměř 12 milionů korun z celkových nákladů mají pokrýt evropské a národní dotace. V průmyslové zóně nyní působí 10 investorů. Další firmy připravují nové provozy a výrobní areály.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na celoplošnou deratizaci, která se uskuteční v Kroměříži. Také, že Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun. No a podíváme se, jaký bytový dům, tedy konkrétně s pečovatelskou službou, bude v Kroměříži zrekonstruován. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství místních částí a částí městské kanalizace. Práce jsou plánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu a mají omezit výskytu přemnožených hlodavců. Deratizace se bude týkat sídlišť, centra měst i dalších lokalit a místních částí. Přesné termíny město ještě zveřejní.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropské dotace.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž chce zrekonstruovat bytový dům číslo 4091 v Nitranské ulici, který je známý tím, že je v něm pečovatelská služba. Po opravě mají být bezbariérové. Dům dostane nové zateplení, okna, dveře i rozvody a obnoví se tak kuchyně i sociální zařízení. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech více podporovat tradiční rukodělnou výrobu a předávání zkušeností mladších generací. Plánuje rozšířit workshopy, vzdělávací programy pro školy i spolupráci muzeí se řemeslníky. Zaměřit se chce také na lepší možnosti prodeje výrobků, prezentaci na trzích a propojení tradiční technik se současným designem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Je tady další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. K jeho poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Eduard Štorch, narozen v roce 1878. Má co říci dnešním čtenářům? Byl to český spisovatel, archeolog a pedagog. Vystudoval ústav pro vzdělávání učitelů. Začal pracovat jako učitel. V roce 1916 se stal vedoucím společnosti Přátel skautingu. Jako učitel usiloval o reformu dějepisu. Chtěl, aby se žáci neučili jen strohá data a letopočty. Chtěl, aby děti poznávali celkový život dané doby. Jako spisovatel proslul svými povídkami a romány z doby kamenné a z doby bronzové. Děti v jeho knihách byly často nebojácní a bystří hoši, kteří pro čtenáře byli vzorem odvahy a obětavosti a také kladnému vztahu k přírodě. Jeho nejznámější knihou jsou Lovci mamutů. Dalšími knihami je Osada havranů, která také byla sfilmována s Jiřím Bartoškou a v hlavní roli. Hrdina Nick je dobrodružný román za doby vpádu Avarů do Čech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
2: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle Z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadu na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme, super poslech. Léto je samozřejmě čas dovolených, byť už jakoby polovinu máme skoro za sebou. No a někdo si termín vybírá sám, jinde přijde na řadu celozávodní dovolená a zaměstnavatel zkrátka jednoduše rozhodne za vás. Tak jak to máte vy, dovolenou podle sebe, anebo prostě jedete podle toho, kdy se na pár dní zavřela celá firma? A co si o tom myslíte, tak nám klidně dejte vědět, mezi tím pohodový den na Rádiu Kroměříž, buďte s námi.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: www.radiokroměříž.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na celoplošnou deratizaci, která se uskuteční v Kroměříži, také, že Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun. No a podíváme se, jaký bytový dům, tedy konkrétně s pečovatelskou službou, bude v Kroměříži zrekonstruován. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži se uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství místních částí a části městské kanalizace. Práce jsou plánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu a mají omezit výskytu přemnožených hlodavců. Deratizace se bude týkat sídlišť, centra měst i dalších lokalit a místních částí. Přesné termíny město ještě zveřejní.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropské dotace.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž chce zrekonstruovat bytový dům číslo 4091 v Nitranské ulici, který je známý tím, že je v něm pečovatelská služba. Po opravě mají být bezbariérové. Dům dostane nové zateplení, okna, dveře i rozvody a obnoví se tak kuchyně i sociální zařízení. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech více podporovat tradiční rukodělnou výrobu a předávání zkušeností mladších generací. Plánuje rozšířit workshopy, vzdělávací programy pro školy i spolupráci muzeí se řemeslníky. Zaměřit se chce také na lepší možnosti prodeje výrobků, prezentaci na trzích a propojení tradičních technik se současným designem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme

0: Kroměříž.
1: Pojďme na technologické novinky na rádiu Kroměříž. Čína zažívá rychlý boom elektrických nákladních aut a tamní mínusy elektromobility mizí mnohem rychleji než v Evropě. Původně výrobce stavebních strojů dnes patří k lídrům v prodeji elektrických traků a do roku 2026 počítá s desítkami tisíc prodaných vozů ročně. Firma expanduje do zahraničí, staví továrny také v Africe i Brazílii a míří na evropský trh. Chystá také investice do autonomního řízení a baterií, které půjde rychle měnit na speciálních stanicích. Podíl elektrických nákladáků v Číně roste tak rychle, že do pár let může tvořit polovinu všech prodejů.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Čau, my jsme Minami a zdravíme všechny posluchače rádia.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi je Info Express na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy, vozovek, lepší odvodní.

0: zpochybnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
1: Zlínsko.
0: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadů na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
1: Kroměřížsko.
0: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
1: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
1: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti, jeho další pokračování pro vás připravilo rádio Kroměříž. Rakousko je fascinující země s bohatou historií, krásnou přírodou a jedinečnou kulturou. Název Rakouska pochází ze staroněmeckého Ostarichy, tedy východní země. První zmínka pochází z roku 996 před naším letopočtem. Nejstarší vlajka na světě patří Rakousku. Ta byla vytvořena v roce 1191. Alpy pokrývají 62% země. V roce 1752 byla ve Vídni založena zoologická zahrada, která je nejstarší zoologickou zahradou na světě. Nejstarším městem v Rakousku je Lidz, které bylo založeno v roce 15 před naším letopočtem. Více než 90% Rakušanů mluví německy. Jsou tady zastoupeny také další jazyky, jako je maďarština, chorvatština a slovinština. V Rakousku žije asi 8,5 milionů lidí a celá čtvrtina z nich žije ve Vídni. V Rakousku také vznikl jeden z nejpopulárnějších tanců, valčík.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V kinech nám teď řádí česká komedie Bardotky, která bude bavit hlavně dámy, co se v životě nechtějí nudit. Tři nejlepší kamarádky Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Svérázná Meda žije sama a musí se poprat nejen se svou divokou zahradou, ale i se svým životem. Naopak Iva by ráda zažila něco víc než pohled na manžela, který povýšil gauč na svůj trůn a nic nedělání na životní filozofii. Do třetice Valerie, která si na druhém konci světa bezstarostně trénuje bicepsy přebíráním cen za celoživotní úspěch v oblasti realit, i když ona si tak stará rozhodně nepřipadá. Právě ona vnese do života všech tří znovu energii a přesvědčení, že pokud nezačnou zase žít, nikdo jiný to za ně neudělá. A tak chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. Vydají se na divokou párty do kafíšopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná. Film Bardotky je plný smíchu, vína a přesvědčení, že věk je jen číslo. Tak si jej nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Pojďme na novinky. Kroměříž už 11 let podporuje vzdělávání v regionu prostřednictvím místního akčního plánu. Aktuálně běží jeho 5. etapa, která potrvá do února 2028 a propojuje školy, pedagogy, rodiče i odbornou veřejnost. Program se věnuje třeba wellbeingu, práci s třídními kolektivy a například na 23. září je připravený 3. ročník konference o využití umělé inteligence ve vzdělávání. Další aktivity pro pedagogy a školy budou pokračovat také na podzim, takže pokud se toho účastníte, tak se to samozřejmě užívejte, no a jen tak dál je potřeba se rozvíjet i tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
1: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na celoplošnou deratizaci, která se uskuteční v Kroměříži. Také, že Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun. No a podíváme se, jaký bytový dům, tedy konkrétně s pečovatelskou službou, bude v Kroměříži zrekonstruován. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži se uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství místních částí a částí městské kanalizace. Práce jsou plánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu a mají omezit výskytu přemnožených hlodavců. Deratizace se bude týkat sídlišť, centra měst i dalších lokalit a místních částí. Přesné termíny město ještě zveřejní.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropské dotace.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž chce zrekonstruovat bytový dům číslo 4091 v Nitranské ulici, který je známý tím, že je v něm pečovatelská služba. Po opravě mají být bezbariérové. Dům dostane nové zateplení, okna, dveře i rozvody a obnoví se tak kuchyně i sociální zařízení. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech více podporovat tradiční rukodělnou výrobu a předávání zkušeností mladších generací. Plánuje rozšířit workshopy, vzdělávací programy pro školy i spolupráci muzeí s řemeslníky. Zaměřit se chce také na lepší možnosti prodeje výrobků, prezentaci na trzích a propojení tradičních technik se současným designem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. A ještě musím pochválit tebe. Tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit. Chtěl bych užít alespoň jedinkrát všech krásných, určitých živoucích slov, která je v tobě. Nikdy si mi neselhala, jen já jsem selhával. Nenacházeje ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti vzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít starým životem, abych tě poznal. Dosud nikdo neshlédl vše, co jsi. Ještě si před námi tajemná, překypující a plná dalekých výhledů budoucí vědomí národa, který vzestupuje. Karel Čapek, Chvála české řeči.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Volen rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

0: Champions AM.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi je Info Express na Rádiu Kroměříž. Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Zlínský kraj také schválí 6 investic do silnic, dozvíme se do jakých. No a městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský klub českých turistů slaví 100 let od svého založení. Dnes sdružuje zhruba 90 členů, pořádá turistické pochody a další výlety a stará se také o značení tras ve Zlínském kraji. Klub chce do turistiky více zapojovat mladou generaci a dál podporovat zájem o pohyb v přírodě. Více informací najdete na jejich stránkách.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil 6 investic do silnic a mostů za více než 61 milionů korun. Opravy se týkají Kateřinic, úseku mezi Pozlovicemi a Podhradím, Bystřicí pod Hostýnem, Valašska a Řetechova. Práce přinesou nové povrchy vozovek, lepší odvodnění, bezpečnější mosty i úpravy autobusových zastávek. No a pro řidiče samozřejmě jistá omezení.
0: Zlínsko.
1: Lokalita Malenovice Svárovec ve Zlíně byla definitivně vyřazena z návrhu oblastí určených pro urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Důvody jsou hlavně obavy z dopadů na krajinný ráz, přírodní hodnoty a životní prostředí. Rozsáhlá fotovoltaická elektrárna tak v této lokalitě v rámci tohoto návrhu nevznikne.
0: Kroměřížsko.
1: Městská společnost Srdcem doma v Kroměříži poskytuje zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí a o službu je zájem. Péči zajišťuje 6 kvalifikovaných pracovnic nepřetržitě. Nejčastěji jde o podávání léku nebo převazy. Služba pomáhá lidem s chronickým onemocněním nebo po operacích zůstat doma bez nutnosti dlouhodobé hospitalizace.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Muž, který nám dal Jacka Sparrowa či střihorukého Edwarda, ale také Eda Wooda a Willyho Wonku, se mění v největšího svátečního mrzouta, vydřigroše a samotářského lichváře. V Depově případě se ale obsazení do jedné z nejcitovanějších postav moderní literatury jeví o něco přirozenější, s čím také trailer doslovně zachází. Osobitý režisér T. West přináší v mrazivě temné fantasy dramatu novou vizuální adaptaci slavné knižní klasiky Charlesa Dickinsona. V níž legendární Johnny Depp stvárňuje chladného a necitlivého lakomce Ebenezera Scrooge. Během jediné osudové štědrovečerní noci se hlavní hrdina vydává na napínavou i děsivou nadpřirozenou pouť napříč časem, aby stanul tváří v tvář vlastním stínům a dostal poslední šanci změnit svůj osud. Jméno znáte, příběh ne, říká trailerový popisek nového snímku Ebenezer, což může naznačovat nějaký příběhový odklon. Do jaké míry bude nová adaptace Vánoční koledy s Johnnym Deppem postmoderní, o tom se přesvědčíme už 12. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž a večerní pohoda.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Vzpomínám, když tehdy před lety

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tváří.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.